nejnovější, jasnat nejhrozivější formu takového panství. Byrokracie. Byrokracie! Neboli nadvládu složitého systému úřadů, v níž nikdo, ani jednotlivec, ani nejlepší, ani mnoho,

bouche à doux. Vniš nikdo, ani jednotlivec, ani nejlepší, ani mnoho.